0: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,